svar. Jag som når, jag som når. Jag som bogey, bogey, bogey, bogey, bogey svar. Stejna čveč se ne sekiram, se naderem in naprej maširam. Se po svoji pameti odločam, no rostoplo vam priporočam. Če želi si kdo od vas